0: Sir.
1: Vibra vuite.
0: Tedy kolem roku stát si patit na hlavu, si tu svou, co je hlavu, myslím, že bude, že se vede na půl.

0: hát, ha ilyen sem szkap, ma tenyeje kitaptasz.
1: Áró, co potřebujete, abyste v to vyhrál?
0: Sadíte sa ment.
1: A víte o mne, Joker?
0: Neri sa tvého.
1: To je chlúpil.
0: Nepochybne. Ještě kdejaký doktos?
1: Komu teď padří starý prosov tu?
0: Právě nemu do opůrci, já už hlavu prosov.
1: Tak pošlište! Prosov je domne bývalá taková skržín. Až ta sázovka měla svoji léku počít.
2: Archív, registratura.
1: Teď ta sázovka měla léku počít 18-16. Víte, toho roku si Pepi seznámil s Ilion Gregor. A vůte sranky jsou dopisy, které byl od Elia.
0: Jak to víte?
1: Nemusíte si dát. Jsou tam dopisy od zpravců, zkrátka rozlimou papíru.

0: Sosila fajt, kosmo fajt.
1: Takova ženska musí mít peněz.
2: Ale
0: vidět, člověku se všechno česť.

0: Fjelster žitsine fjestkar.
1: A jak se opravdu jmenovala Elihan?
0: Ilia Makregor, vždyť to máte těch dopisech.
1: Hrchem, hrchem, tam je jenom hem, nic víc.
0: O samozřejmě slavina, Ilia Makregor.
1: To musíš tam jedat, seba Emilia Amatio, Eugenia Montes, nebo ti těch jmen.
0: Ale je to Ilia Makregor.
1: Alles prý. Elina Makropulo, šetli neskreti.
0: Slyšte, čeně.
1: Siehst du zum Vögel haben?
0: Und schaut das Jagd und Bete!
1: Sei mir proste! Savit ihr Pschätz, oi, jöttim sie Ferdinando vi, na rosenem lupu vendazate, o listopado osum nat, se cestnat, av matris nim zapise tohle. Come li facis, Ferdinand Makropulus Bonus, tematetski, o tetsfine fan, mater! Hey, I'm a triple horse!

0: nemus el sabulans.
1: Pulce! Pulce, te nevis legos!
0: Slečno, lepša deska beseda. Ode psaleste kristice, tuta fotografii, je tu vaš podpis.
1: Je!
0: Vibor je! Račte dovolit. A pusta na svemi večer tu kristino, 18:36.